0: This is ELA. You can cancel.
1: Copy, Squad 5 canceled. Thank you.
2: Thank you. 60 14. 60 14. 60 14. 60 14. 60 14. 60 14. 60 14. 60 14. 60 14. 60 14. 60 14. 60 14. 60 14. 60 14. 60 14. 60 14. 60 14. 60 14. 60 14. 60 14. 60 14. 60 14. 60 14. 60 14. 60 14. 60 14. 60 14. 60 14. 60 14. 60 14. 60 14. 60 14. 60 14. 60 14. 60 14. 60 14. 60 14. 60 14. 60 14. 60 14. 60 14. 60 14. 60 14. 60 14. 60 14. 60 14. 60 14. 60 14. 60 14. 60 14. 60 14. 60 14. 60 14. 60 14. 60 14. 60 14. 60 14. 60 14. 60 14. 60 14. 60 14. 60 14. 60 14. 60 14. 60 14. 60 14. 60 14. 60 14. 60 14. 60 14. 60 14. 60 14. 60 14. 60 14. 60 14. 60 14. 60